0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rádio Jih.

Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Krásné sobotní ráno si hem přejeme 2 minutky po 7. hodině.
0: Rádio Jih, počasí.
3: Začneme pranastikou. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá, tak taková je. Jaké jsou aktuální teploty? Z Hodonína 16 stupňů Celsia, stejně tak z Moravského Písku. Lednice hlásí 17 a Šlapanice 15 stupňů. Dnes očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky. K večeru začne obývat oblačnost a i to až do vyjasnění. Aktuální teploty, tak ty víme, 16-17 stupňů a ty nejvyšší vystoupí dnes na 23 až 26. A jaká bude neděle? Jasná nebo skoro jasná, dopoledne postupně polojasná, přechodně až oblačná a nejvyšší teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: První společná hodinka bezstarostného víkendu je před námi. Dnešní sobota má datum už 22. srpna. Nevím, jestli jsem jediná, komu se zdá, že ty prázdniny nějak rychle utekly. Tak užívejte posledních prázdninových dní ještě předtím, než nám odstartuje nový školní rok. Už za chvilku popřejeme všem Bohuškům, protože právě Bohuslav má dnes svátek. A klidně už teď připomenu, že jako každou sobotu mezi 10. a 11. hrajeme v našem jukeboxu celou hodinu podle vás a pro vás. Tak pokud máte nějakého oslavence vedle sebe doma nebo ve své rodině a chtěli byste ho potěšit písničkou a vzkazem z éteru Rádia Jih, tak klidně si pište už teď 606 703 889. Tak krásné ráno!

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní sobota má datum 22. srpna a svátek slaví Bohuslav, slovanské mužské křestní jméno, jehož význam dokážeme lehce odvodit i bez znalosti jeho kořenů. Vykládáme jako Bohusláva nebo budiž Bohusláva. Původně se jedná o překlad z řeckého Timoteus. Domácí podoby jsou Bohuš, Božek, Bohouš, Bohun, Bohoušek, Slávek a nebo Sláva. Z významných českých nositelů jmenujme například hudebního skladatele Bohuslava Martinů nebo historika a zeměpisce Bohuslava Balbína. Bohuslav je tvůrčí osobnost, která se často uchytí v umělecké sféře a nebo v politice. Udělá všechno proto, aby si mohla užívat života na výsluní. Šedá a nudná zákoutí ho příliš nelákají. Přátelé si vybírají v rané mládí a zůstávají jim věrní. A kolik bohoušků máme na jihu Moravy? Začneme ve Zlíně, tam je 88 nositelů tohoto jména, v Uherském Hradišti 64, ve Veselí nad Moravou 26, v Hodoníně 34, v Břeclavi 56, v Brně 374 a v Kyjově 37. Tak bohoušci přejeme všechno jen to nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. A mrkneme na 22. srpen i do psího a kočičího kalendáře. V kočičím kalendáři je dnes jméno Gábina a v tom psím je Azar.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno je 22. srpna a svůj den podle kalendáře mají Bohuslavové a Božislavové, takže pokud někoho takového máte ve svém okolí nebo doma, určitě mu nezapomeňte popřát. A dnešní datum má ještě jedno moc hezké poselství. Je totiž den buď andělem, nemusíte mít křídla ani svatozář, stačí maličkost. Někoho potěšit, pochválit, pomoct mu, ozvat se člověku, na kterého jste dlouho mysleli, ale neměli čas mu napsat nebo zavolat, protože někdy právě taková drobnost dokáže někomu změnit celý den. Tak si dnes zkuste najít svůj malý, dobrý skutek. Třeba zjistíte, že být někomu andělem je vlastně docela jednoduché. Tak krásnou sobotu!
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břecla. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Jestli ještě nemáte úplně jasno v tom, co dnes podniknout, mám pro vás jeden krásný tip. Vyrazit můžete do Lednice, kde se dnes poprvé konají lednické pouliční slavnosti. Od 10 hodin se ulice Valtická promění v místo plné jídla, hudby a letní pohody. Čeká vás pořádná gastrojízda, několik různých kuchyní, street food, ze kterého si vybere opravdu každý. A k tomu něco dobrého na osvěžení. A protože k létu patří nejen dobré jídlo, ale i muzika, atmosféru doplní živá hudba. Organizátoři mysleli i na rodiny s dětmi, takže ani ti nejmenší se rozhodně nudit nebudou a pokud si k tomu přidáte procházku krásnou lednicí, máte program na příjemnou sobotu jako vyšitý.
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
6: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
7: Krásné sobotní ráno si hem přejeme 2 minutky po 8 hodině.
0: Rádio Jih, počasí.
7: Na svatého Filipa ječmínek se oklípá, to říká pranostika, jaké jsou aktuální teploty. Z Břeclavy 16 stupňů, z Šardic 17, Rakvice hlásí 15 a Slavkov u Brna 16. Dnes očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost, odpoledne s přeháňkami. K večeru se na mnoha místech vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
7: Další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih právě začíná. Je sobota 22. srpna. Svátek dnes slaví Bohuslavové a Božislavové, tak jim nezapomeňte popřát a i od nás všechno nejlepší. A připomenu ještě jedno krásné poselství dnešního dne. Den buď andělem, tak třeba právě dnes někomu udělejte malou radost, řekněte něco hezkého, nebo prostě jen někomu vykouzlete úsměv. Někdy totiž opravdu stačí málo. A pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, připomenu lednické pouliční slavnosti. V Lednici na vás od 10 hodin čeká první ročník této nové letní akce. Dobré jídlo, pití, živá hudba a program i pro děti. No a v podobných typech budeme pokračovat i v této hodině. Tentokrát se podíváme na krásu bez skalpelu společně s panem doktorem Krejzlíkem a probereme, co všechno dnes nabízí estetická medicína. No a samozřejmě zůstaneme u toho, co k sobotnímu ránu patří nejvíc. Skvělý hitů pro dobrou náladu.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď mám tip pro všechny milovníky krásných aut a hlavně pořádné nostalgie. Dnes se totiž moravským Slováckem vydají historické automobily v rámci 23. ročníku soutěže Veteráni moravským Slováckem. Celé dopoledne odstartuje v 9 hodin na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde si můžete veterány prohlédnout pěkně zblízka. Samotná soutěžní jízda pak začne v 10 hodin a historické vozy se vydají na trasu přes Kunovice, Ostrožskou Novou Ves, Uherský Ostroh, Blatnici, Strážnici, Bzenec a Vracov až do Kyjova. A tím to nekončí. Odpoledne se veteráni vydají na další etapu, která povede přes Milotice, Vacenovice, Moravský Písek, Polešovice a Boršice a cílem bude zastávka v Lázních Leopoldov na Smraďavce. Letošní ročník je navíc výjimečný tím, že se mohou zúčastnit historická vozidla až do roku výroby 1960. Takže pokud máte rádi auta, která mají za sebou kus historie, určitě si dnes přijdete na své. A vlastně je to krásný tip na výlet. Vyrazit na náměstí v Uherském Hradišti, podívat se na naleštěné veterány a pak si někdy na trase počkat na jejich průjezd. Veteráni moravským Slováckem dnes od 9. hodiny v Uherském Hradišti. Tak si nenechte ujít tuhle krásnou jízdu historií.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď si trochu procvičíme jazyk. Na dnešek totiž připadá Mezinárodní den jazykolamů. A začneme pěkně zlehka. Jeden z nejznámějších českých jazykolamů určitě znáte. Strč prst

0: skrk. Tak pojďte se mnou. Strč prst skrz krk. Tak co, povedlo se? Pokud ano, můžeme přidat trochu vyšší level. Mezi naše oblíbené jazykolamy totiž patří i tenhle. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Tak schválně, zkusíte to se mnou. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Tak to už je pořádná rozcvička a jestli jste se do toho zamotali, vůbec nic se neděje. Hlavní je, že jsme se společně pobavili. No, tak a teď už si trochu od jazykolamů odpočineme, protože jsou před námi další hity pro dobrou náladu. Tak si zaspíváme s Harleyem Proč pocit mám. Krásné ráno!
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: Přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Hodonín. Emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Fak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Rádio Jih.

0: skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: V minulých dílech jsme si povídali o tom, jak začít s péčí o pleť, jak dosáhnout přirozených výsledků a proč v estetické medicíně často platí, že méně znamená více. Dnes se zaměříme na velmi důležitou otázku. Jak poznat kvalitního odborníka? Protože u estetické medicíny nejde jen o samotný zákrok. Stejně důležitý je člověk, kterému svěřujeme svou důvěru, zdraví i svůj vzhled. Pane doktore, když dnes člověk hledá odborníka v oblasti estetické medicíny, může se setkat s velkým množstvím nabídek. Podle čeho by měl vybírat?
2: Tohle je velmi důležitá otázka a slýchám ji poměrně často. Já si myslím, že prvním kritériem by neměla být pouze cena nebo rychlost dostupnosti termínu. Důležité je především vzdělání, zkušenost a přístup lékaře k pacientovi. Kvalitní odborník by měl především umět naslouchat. Měl by pochopit, co člověk skutečně řeší, jaké má očekávání a také mu otevřeně říci, co je a co není pro něj vhodné.
1: Mnoho lidí se zaměřuje hlavně na samotný výsledek nebo fotografie před a po. Je to podle vás dostatečné kritérium?
2: Ona fotografie výsledků, ty fotografie mohou být určitě užitečné, ale sami o sobě určitě nestačí. On každý člověk je jiný. To, co vypadá dobře u jednoho člověka, nemusí být správné řešení pro toho druhého. Důležitý je celý proces, jak probíhá konzultace, jestli má pacient prostor se ptát, jestli rozumí navrženému postupu a jestli má pocit důvěry.
1: Můžete uvést příklad, kdy pacient během konzultace zjistí, že nepotřebuje to, s čím původně přišel?
2: Ano, to se stává poměrně často. Pacient například přijde s konkrétní představou, protože viděl nějaký zákrok nebo výsledek u někoho jiného. Při osobní konzultaci ale zjistíme, že jeho potřeba je úplně jiná. Někdy stačí řešit kvalitu pokočky, správnou domácí péči nebo zvolit jemnější postup. A právě od toho ta konzultace tady je, abychom společně našli správné řešení a ne abychom automaticky prováděli každý požadovaný zákrok.
1: Existuje nějaký signál, podle kterého by měl být člověk při výběru odborníka opatrný?
2: Samozřejmě. Pokud někdo slibuje nereálné výsledky, tlačí na rychlé rozhodnutí nebo nabízí stejné řešení každému člověku, už v tuto chvíli je dobré být obezřetný. Estetická medicína by měla být vždy individuální. Ona neexistuje jedna metoda, která by byla nejlepší pro všechny. Nejdůležitější je, aby se člověk cítil dobře, měl dostatek informací a měl pocit, že je v rukou někoho, komu může opravdu důvěřovat.
1: Kdybyste měl dát posluchačům jednu radu při výběru odborníka, jaká by to byla?
2: Vyberte si člověka, který vám bude naslouchat. Dobrý odborník není ten, kdo vám nabídne nejvíce možností, ale ten, kdo vám doporučí to, co je pro vás skutečně vhodné.
1: Jak dnes zaznělo, kvalitní estetická medicína nezačíná samotným zákrokem, ale důvěrou, odborností a správnou konzultací. To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na www.krejzlík.cz a na sociálních sítích.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
6: Krásné sobotní dopoledne si jen přejeme minutku po 9. hodině.
0: Radio Jih. Počasí.
6: Začneme pranostikou. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá, jak jsou na tom teploty. Ze Zlína 16 stupňů, stejně tak z Žarošic a Kobylí a v Řesovice hlásí 17 stupňů. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost odpoledne s přeháňkami, k večeru se na mnoha místech zase vyjasní a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, k večeru bude ale oblačnost opět ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
6: Je to další hodina vašeho bezstarostného víkendu na Rádiu Jih. Jako každou sobotu mezi 9. a 10. vás čeká pořádná porce těch nejlepších českých a slovenských hitů. Tak si pěkně zaspíváme, zatančíme a užijeme si společně tuhle sobotní hodinku, co říkáte. Jazyk jsme už dnes ráno pořádně procvičili, však víte, strč prst skrz krk a potom rovnou 333 stříbrných stříkaček přiletělo přes 333 stříbrných střech, když už je dnes den mezinárodní a to jazykolamů. Nemohli jsme to přece na jihu nechat jenom tak. A zvládli jsme to společně, takže se můžeme pochválit. Připomenu i dnešní krásnou jízdu historií. Veteráni moravským Slováckem. Historická auta vyrazí z Uherského Hradiště a během dne projdou řadou krásných míst našeho regionu. Tak pokud nějakého naleštěného veterána cestou potkáte, určitě se pokochejte. No a v téhle hodině spolu vyrazíme do kina a do kuchyně, a to s naší Vikčou. Tak pojďme na to. Bezstarostný víkend na rádiu Jih pokračuje a české Slovensko. Hity jsou tady právě teď. Slíbím vám holky, tým a teď Daniela Landu.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

0: Starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Právě teď vás sebou vezmu do kina a zvlášť pokud jste milovali Toma a Jerryho. Tom a Jerry tentokrát se svými věčnými naschvály překročí všechny dosavadní hranice. Mazaný myšák Jerry se tajně vplíží do Manhattanského muzea na výstavu kouzelného kompasu. Bájného artefaktu opředeného tajemstvím. V patách je mu neúnavný kocour Tom, nejnovější člen muzejní ostrahy, který udělá cokoliv, aby svého malého soupeře konečně velkolepě dopadl. Jenže jejich tradiční hra na kočku a myš se brzy pořádně zamotá. Stačí okamžik nepozornosti a magický kompas je vtáhne do světa, kde ožívají dávné legendy, potulují se bájené příšery a za každým rohem číhá pořádný malér. Jestli se tihle dva chtějí dostat zpátky domů, budou muset zapomenout na šarvátky a spojit síly. Čeká je totiž dobrodružství, ve kterém rozhodně nepůjde jen o to, kdo koho přechytračí. O tom je Tom a Jerry kouzelný kompas. Promítá kinosvět Hodonín dnes ve 14.40, kino Hvězda Uherské Hradiště zítra v 15.30, kino Morava Veselý nad Moravou zítra v 16 a kino Koruna Břeclav zítra v 18.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krátce před 9:30 spolu vyrazíme do kuchyně a to k Vikčili Povčanové, hlavně na jejím Instagramu, protože jsem procházela, jaké dobroty, jaké recepty Vikča přidávala v tomto týdnu. A můžu vám říct, že vlastně se skoro nedá vybrat, protože to je jeden recept lepší než druhý, záleží na co možná máte chuť. U mě favoriti od Vikči jsou bavorské vdolečky, je to jahodový koláč, i když jsem ho třeba dělala s meruňkama nebo s jiným ovocem, ten je úplně extra vynikající, exkluzivní. A co mi taky hrozně moc chutná a nejenom mě, tak to je křupavý květák, který pečete v troubě. Je to rychlé, je to výborné a myslím si, že takovým obědem se zavděčíte opravdu celé rodině. No a co tam Vikča přidala právě teď, tak to je Kinder Maxi King. Pokud máte rádi a věřím tomu, že ano, nebo minimálně vaše děti nebo vnoučata ano, tak je to dezert, který dokážete připravit vy pro ně, vy s nimi nebo i děti sami. Potřebujete na to jenom bebesušenky, tvaroh, karamelové proteinové pudinky a ještě hořkou čokoládu a oříšky. Takže pár základních surovin a výsledek je extra vynikající. Tam prostě nemůžete používat žádné jiné výrazy, než že je to všechno moc dobré, protože to tak prostě u Vikči je. Takže mrkněte k Vikči Lipovčanové na její Instagram, na její recepty i tady popis, vlastně v popisku najdete přesný postup na Kinder Maxi King, anebo záleží na vás, na co zrovna dnes nebo o víkendu budete mít chuť. Já vám slíbím Krištof a šňůry a taky kabáty a Colorado.
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: www.jich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu domů.

0: Jump, Jump Street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku. Přijďte na Sun Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
1: Hahaha, nábytek od Štacha.
2: A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Hity, kterým rozumíte.
5: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

0: Hit Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Skvělého Jakuba Děkana doplní do 10. hodiny ještě Horký že slíže a nebo taky Nightwork. A co budeme hrát po 10. hodině, to už je na vás, protože vy celou tu hodinu moderujete se mnou. A jestli se na něco těším vždycky moc, je to právě Jukebox 606 703 889. Psát můžete SMSky na SMSku nebo na WhatsApp, pokud budete chtít, můžete mi poslat i fotku, jak vypadá ta vaše sobota. A já vám na oplátku pošlu, jak vypadá tady ta u mě. Tak taky se podíváme na to, kdo tento týden slavil svátek. V pondělí to byly Peťky, v úterý Helenky, ve středu to byl Ludvík, ve čtvrtek Bernard, v pátek Johana a dnes je to Bohuslav. Tak všem ještě jednou velká gratulace, no a velká gratulace i vám, pokud slavíte dnes narozeniny, výročí, úplně cokoliv, hlavně ať vám ta oslava vyjde podle vašich představ, užijte si svůj den. Tak už se těším na zprávy, které budou chodit, tak ještě jednou opakování Matka Moudrosti 606 703 889.
0: Hratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: hrdina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.
1: Všetkých poslucháčov rádia Jih zdraví kapela No Name.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Haj, haj a jedu!
6: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Krásnou sobotu si hem přejeme minutu po 10. hodině.
11: Rádio Jih. Počasí.
10: Na svatého Filipa ječmínek se oklípá, taková je pranostika, jaké jsou aktuální teploty. Z Veselí nad Moravou 17 stupňů, z Josefova 18, Moravský Žižkov i Bučovice hlásí také 18. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost odpoledne s přeháňkami, k večeru se na mnoha místech vyjasní a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. V neděli ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer bude část oblačnosti ubývat a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
12: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
10: Naše oblíbená hodina jukeboxu odstartovala právě teď 2:50 a já už se rovnou dívám na vaše vzkazy, které přicházejí jak na SMSky, tak taky na WhatsApp. A číslo je 606-703-889, tak pojďme rovnou na ně. Čau Jižánku, prosím zahraj vašemu věrnému posluchači Bohuslavovi Flajzarovi alias Kolinovi z Dubňan k jeho dnešnímu svátku vše nej a hlavně zdraví, které moc potřebuje. Tomu přejí kamarádi od Kanára a samozřejmě makaronek. A pokud možno rybičky 48, já dneska slavím, díky moc. No tak přejeme všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku, hodně štěstí a jak je tady napsané, tak hlavně to zdraví, to je nejdůležitější, víme všichni. A pojďme na další zprávu. Ahojky, prosím o písničku pro Martinu Exelovou z Vracova, která dnes slaví narozeniny, všechno nejlepší, hodně zdraví, přeje brácha Pavel se synem Štěpánem. Tak Martinko, i tobě přejeme všechno jen to nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně štěstí. zdraví, lásku, ať si spokojená. A píše nám taky Květa. Ahoj milé rádio jich, tak máme po dovolené a plujeme po baťáku směr veselý. Já a můj manžel Roman jsme byli 14 dní na naší lodi na Vltavě a Labi a bylo to moc krásné. Poznali jsme fajn lidi, máme plno zážitků a vzpomínek. Lodičku jsme včera převezli zpět do veselí, kde kotvíme celou sezónu. Ale to nejlepší nakonec, celou dovolenou v Čechách jsme poslouchali vaše rádio jich. Všechny vás zdravíme a prosím o písničku pro Romču Zlatíčka. Taťko, bylo to fajn, Květa. Krásný to vzkaz, krásná to zpráva, moc děkujeme. Samozřejmě velké díky vám všem, kteří jste tady s námi, posloucháte, ladíte rádio jich a hlavně i píšete anebo i posíláte fotky, jak vlastně vypadá ta vaše dnešní sobota. Tak to mě docela zajímá a už jsem jako zvědavá. Kapitán Demo Zlatíčka připraven a Rybičky 48 stejně tak. No a co budeme hrát dál? Tak to záleží jenom na vás.
12: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Box Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Ahojte Rádio Jih, dnes má narozeniny Zuzana Hrubšová a Věrka. Přejem všechno jen to nejlepší, poprosím o zahrátí písničky od Emily Borovička. Děkuji, tak já Zuzce i Věrce přeji všechno jen to nejlepší, písnička je připravena. Holky, užijte si svůj narozeninový den. A další zpráva, zdravím Rádio Jih, chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro moji dceru Bajinku, která bude mít v pondělí narozeniny. Věk dámy se neprozrazuje, momentálně má službu na rehabilitačním oddělení ve Veselí. Bajinko, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. Máme tě moc rádi. Všechno nej ti přeje mamka, Pája a krstné děti Sárinka a Víteček. Ať ti zbytek služby rychle uběhne. Krásné přání, já se k němu ráda připojím za celé Rádio Jih a popřeju taky všechno jen to nejlepší, krásné narozeniny. A vezmu další zprávu, která dorazila na 606 703 889, kam ale můžete psát až do 11. hodiny, protože celou tuto hodinu hrajeme na přání. Zdravím, chtěl bych nechat zahrát písničku do Vřesovic na chatu Radost. Výborným kuchařkám Věrušce a Pavlínce, aby se jim dobře vařilo a hlavně, aby se jim nic nepokazilo a dětem pak chutnalo, aby jim práce dobře utíkala a k tomu hrála i dobrá muzika od rádia. Jich to přejí Maruška a Zdenda. Tak já děkuju za takovouto zprávu, tak zdravíme i do Vřesovic na chatu Radost. Holky šikovné, Věruška i Pavlínka, obě dvě. Dáme Michala Davida, protože si myslím, že to chce něco takového a hned v zápětí Emily a cítím vůňu lesa. Tak v kuchyni vám to, holky, bude odsýpat úplně samo. A nejenom tam, pokud máte pracovní sobotu, tak všude tam, kde nás právě teď posloucháte. My děkujeme.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A kdyby vám to někdo neřekl, tak dobře hrajete. Dobře, protože vy jste ti moderátoři dnes místo mě jako každou sobotu mezi 10. a 11. hodinou, protože já hraju podle vás. Takže co vy nadiktujete, to zahrajeme, navíc se vzkazem od vás, takže vlastně dnes pracujete za mě. Mám hodinu volno. Teď se tady dívám na další vzkaz, který dorazil na 606-703-889. Zdraví vás Janek ze Zahrádky a chtěl bych nechat zahrát něco hezkého pro všechny, co poslouchají, a ještě pro mých dobrý Manu, Pajdu a Lily. Jsou to jezevčíci, co tu bojují se mnou a já bojuju s paletama, hlavně pro vás v rádiu něco hezkého. My moc děkujeme, zdravíme dobrmaní jezevčíky, Lily a Pajdu, tak to je perfektní. A další zpráva je od Maxe. Max napsal: ahoj Petro, zdravím do hodonínského studia všechny posluchače, já bych chtěl zahrát písničku od Offenbach a jejich Ford Floor a děkuje Max z Kyjova. Tak my zdravíme jak na Zahrádku, tak do Kyjova, tak do Vřesovic a všude tam, kde nás posloucháte a odkud jste nám psali. No a vím, že to jsme hráli i do Dubňan, tak jsem zvědavá, jaká další místa to budou, a teď je to Veselí nad Moravou. Ahoj rádio, jich zahraj prosím pro Romana do Veselí písničku od Karla Gotta Být stále mlád. Romane, tahle písnička je pro tebe jako malé přání. Přeji ti do života hlavně hodně zdraví, síly, klidu a spoustu krásných chvil. Ať máš stále důvod se smát, radovat se ze života a užívat si každý nový den. Ať si stále mlád a život ti přináší jen to nejlepší. Kristýnka, psík Robinek, jsou tady u toho ťapičky a srdíčko, museli byste to vidět, je to nádherné a zatím je koncovka, moc tě milujeme. Tak co k tomu dodat? Všechno nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj rádio, chtěla bych zahrát jednomu instruktorovi z tábora, jmenuje se Filip a písničku nechám, asi bude muset nechat Lada na nás, tak je to Lada Hajná z Ježova. Tak určitě zahrajeme instruktorovi z tábora Filipovi, tak to je krásné, takový to vzkaz. A další vzkaz je z Pálavy. Krásný den, prosím, zahrajte nám na Pálavu, končí nám už dovča a prosíme od Činasky víno, moc zdravíme z Nových Mlýnů. Novomanželé Míša a Honza Doležalovi a naše Elenka. Zdravíme rodinu do Prušánek, Rožné a Slavičína a krásný den všem z Pálavy. No tak se podívejme, novomanželé na dovolené na Nových Mlýnech. No tak doufám, že jste si to pořádně užili, že jste odpočatí a těšíte se na další dny a takový ten už manželský život, co vám přinese, já věřím, že jenom to dobré. Písnička je připravena a mám tady další zprávu, která dorazila na 606 703 889, a tu nám napsal Ondra a v závorce je 9 let. A Ondra nám píše: dobrý den, chtěl bych hrát prosím píseň Makarénu pro mě, pro dobrou náladu a pro vás, protože vás rád poslouchám, mějte krásný den. Za mě zpráva úplně perfektní, úplně nový moderátor Rádia Jih, už jako tak může do toho růst, v 9 letech takhle to napsat. Nemám k tomu žádnou výtku. Ondro, Makarena je připravená, tak doufám, že si zaspíváme i zatančíme spolu a už za chvilku mrkneme na vaše další vzkazy, kterých je tady velká hromada, tak to trošku rozjedeme.
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní

0: Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Hahaha, nábytek Očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz. Skonto nabitek!
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Jukebox Rádia Jih.
8: Jukebox Rádia Jih.
7: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Box Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj Rádio Jih, prosíme o zahrátí písničky Vojtíškovi Uhlířovi k jeho 5. narozeninám. Vojtíšku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, aby se ti splnilo vše, co si přeješ. Máme tě moc rádi, babička, dědeček a celá rodina, děkujeme moc. Tak krásné přání, i my se za Rádio Jih připojujeme ke gratulaci a přejeme Vojtíškovi všechno jen to nejlepší. Přišla i tato zpráva, dobrý den, chtěl bych zahrát pro taťku, aby mu vyšly testy na autoškolu, tak držíme palce. Píše taky Natálka, ahoj, zahrajte prosím pro tátu a mámu a pro mě. Dobrý den, zdravíme vás z autokempu Strážnice, hlavně pan kuchař Roman. Prosíme, zahrajte nám na příjemné chystání obědů. Děkujeme moc, tak budeme hrát i do kempu Strážnice. A píše taky Ivana, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát mému vnukovi Dominikovi k jeho zítřejším 15. narozeninám. Tak Dominikovi budeme přát všechno jen to nejlepší a máme tady dalšího Dominika. Ahojky Super Rádio Jih. Prosíme vás o písničku pro našeho chlapáka Dominika. Dnes budeme slavit jeho 5. narozeniny. Přejeme mu úplně všechno nejkrásnější. Děkujeme prababička Jarunka a pradědeček Pepa. Nádherné přání, tak chlapákovi Dominikovi i od nás z Rádia Jih také všechno nejlepší. A ještě jedna gratulace. Prosím, zahrajte něco od Kabátů pro Vojtu Kostelanského z Hroznové Lhoty. Dnes slaví 55. narozeniny, prostě mladý kluk v nejlepších letech. A ve Veselí nad Moravou na Orelce se dnes peče prasátko. Hodně zdraví mu přejí kamarádi. Tak vypadá to, že kamarádi jsou na svém místě, tam, kde mají být. Tak to, kluci, pořádně oslavte a ještě jednou všechno nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Mailbox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Daj, daj od Shakiry, tak to bylo vaše přání. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát mojí vnučce Noemke Vávrovej z Osekul, jejich meninkám písničku od Shakiry od babky a děda. Velmi ju lubíme. Krásná zpráva, k těmto zprávám není co dodat, taky od nás Noemko všechno jenom to nejlepší. Dobrý den, chtěl bych zahrát pro taťku, aby mu vyšly testy na autoškolu. Taťka to neslyšel, tak doufám, že to uslyší právě teď, držíme všechny palce. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro našeho chlapečka Ondráška, který už má měsíc a jeho rodičům, mamince Luci a tatínkovi Zbyňkovi přeje babička Iva. Další zpráva, dobrý den, zahrajte prosím pro Sukyho v Míškovici u Holešova, kde oslavujeme narozeniny. Hezký den a děkuji. Tak zdravíme a taky přejeme všechno jen to nejlepší. Napsala nám taky Andy, zdravím do studia Zladné, moc prosím o písničku pro všechny, co poslouchají jen tak pro radost. A beru další zprávu. Ahoj rádio, rád bych nechal zahrát pro svého bráchu Matouše Neníčku z Tvarožné Lhoty, který dnes slaví své 23. narozeniny. Všichni přejeme hodně, hodně štěstí, zdraví a ten zbytek přijde sám, to ti přeje brácha Jakub, Anička a synovci Kubík a Adámek. Poprosil bych zahrát písničku Mexiko od Tří sester a děkuje Jakub. Perfektní přání, Jakub, taky další můj kolega moderátor. Perfektně jste to zvládli, písnička je připravena, takže za celé rádio jich přejeme Matoušovi všechno jen to nejlepší ke krásným, úplně mladým 23. narozeninám a jak napsal Jakub, ten zbytek přijde sám.
0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám vzpíná, těší se sedlecká vína.
3: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
4: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
9: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
10: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.

0: i kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Krásnou sobotu si hem přejeme, je přesně 11 hodin.
3: Rádio Jih, počasí.
2: Na svatého Filipa ječmínek se oklípá, taková je pranostika a aktuální teploty. Z Uherského Hradiště 19 stupňů, ze Ždánic 20, Tvrdonice hlásí také 20 a Bochlovice 19. Dnes očekáváme proměnlivou odpoledne s jasnou oblohou a přehánky. K večeru se na mnoha místech vyjasní a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zítra ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer bude část oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
2: Je to další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih. Svátek dnes slaví Bohuslav, tak přejeme všechno nejlepší. Na dnešek 22. srpen připadá taky Mezinárodní den jazykolamů. A my jsme to nemohli nechat jenom tak. Jazyk jsme už dnes pořádně procvičili, však víte, strč prst skrz krk a potom rovnou 333 stříbrných stříkaček přiletělo přes 333 stříbrných střech a tak dále a tak dále. Můžete si to vyzkoušet vy sami, ať jste teď kdekoliv, klidně tak jako potichu sami pro sebe. A připomenu i dnešní krásnou jízdu. Veteráni moravským Slováckem. Odpoledne se veteráni vydají na druhou etapu, která povede přes Milotice, Vacenovice, Moravský Písek, Polešovice a Boršice a cílem budou lázně Leopoldov na Smraďavce. Tak pokud nějakého naleštěného veterána cestou potkáte, určitě se pokochejte. A pojďme rovnou na vaše vzkazy, kterých je tady ještě velká spousta, napsala nám Štěpánka. Dobrý den, prosím o zahrání nějaké písničky pro manžela Pavla a děti Pavlíka, Klárku a Kubíka. Zrovna se vracíme z parádní dovolené. Ať nám cesta hezky utíká, díky moc, hezky, mějte se hezky. My moc děkujeme Štěpánko za krásnou zprávu, jeďte hlavně opatrně a doufám, že dovolenou jste si užili. Píše taky Monča z Břeclavy, dobrý den, chtěla bych vás poprosit o písničku Jen tak pro lepší náladu a pro syna Adama. Ahoj Rádio Jih, nechej nám zahrát do Milotic, právě se strýcem stěrkujeme terasu, tak ať nám to jde rychle od ruky. Zdravíme Rádio Jih, zahrajte prosím pro Nelinku a Sofinku z Vřesovic, včera zvládli cestu z Chorvatska, která trvala 12 hodin a dnes jsou zase na cestách. Tak holky šikovné, další zpráva a ještě prosím o zahrání písničky pro neteřinku Nikolku, 18.8. oslavila narozeniny, taky tě milujeme Niky a beru poslední zprávu, která dorazila na 606 703 889. Ahoj Peťko, chtěl bych zahrát písničku do Újezdce na dnešní oslavu narozenin syna Mirka, manželky Aleny a přítele dcery Simona a ke svátku dcery a manželky Aleny. Všem hlavně moc zdravíčka, štěstíčka a lásky, děkuji a to přeje manžel a otec Dušan. Dušan se totiž zapomněl podepsat, musel napsat další zprávu, ale dali jsme to dohromady a dobře to dopadlo, tak my vám do Újezdce přejeme všechno jen to nejlepší, vypadá to na velký večírek, pořádně to oslavte, protože kdy jindy, když ne teď. Dáme Pedro, Pedro, Pedro, takže si u toho můžete i zaspívat, i zatancovat. A vám všem ostatním také moc děkuju, že jste napsali. No a popřeju vám krásný víkend.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Dnes vám poradím, kam si můžete zajít na zajímavé degustace. Podíváme se na soutěž Biovíno 2026. Klára Kolárová, národní someliérka, se podělí o svoji zkušenost z dovolené ve Francii. Ale začneme nejžhavější novinkou. Kdo se stal vinařem roku 2026? Já jsem Rastín Hanovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Tak tady máme výsledky vinaře roku 2026. Letos proběhl už 23. ročník této prestižní soutěže, kterou ve druhém finálovém kole hodnotí degustátoři s titulem Master of Wine, a to už je opravdu nejvyšší vinařská liga. Řečí čísel rovných 70 vinařství dalo v šanc svých ďábelských 666 vzorků. A jak to dopadlo na stupních vítězů? Titul obhájilo a absolutním vítězem se stalo vinařství Polařík z Mikulova. Stříbro i titul nejlepšího rodinného vinařství bere Martin Čapka z Prušánek a bronz putuje do vinařství Štěpánek z Mutěnic. Ti navíc ovládli i bílá vína se svým slámovým Rieslingem Rýnským. Zatímco králem červených vín se stal Springer s vínem Skale Family Reserve. Vinařem roku Slovenska se pak stalo vinařství Mrva a Stanko. Všem velká gratulace.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kláry Kolárové.
1: Dovolená u moře v Languedocu mi otevřela oči. Už dávno to není zásobárna levných a těžkých červených. Pije se tu spousta rosé, většinou velmi bledých, označovaných jako gry, tedy šedé. Přesto technologicky růžové. Zastavili jsme se i u místní ikony Gérarda Bertranda. Jak velká ikona je, mi došlo až v degustační místnosti. 60 hektarů vinic převzal po tragické smrti otce ve 22. Dnes biodynamicky hospodaří na více než 900. Ochutnali jsme to slavné Clos du Temple rosé za bezmála 200 eur. Ročník 2023 získal 98 bodů a víno bylo už 4x vyhlášeno nejlepším rosé světa. Robustní, školené na dřevě, gastronomické, s naším rosé nesrovnatelné. A největší překvapení? Běžná červená. Lehká, ovocná, chlazená, někdy i s ledem. Říká se jim tady glu-glu a chutnají skvěle. Languedoc pochopil, že host chce méně alkoholu a více svěžesti. Kraj těžkých červených odlehčil. Vína i myšlení.
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu domů.

0: Lucie.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.

0: konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let

Dream. Emoce. Zábava. 5. září ve Slágu Hodonín. Přijďte ráno. Zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz. Rádio

0: Vítem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Teď k soutěži Biovíno ročníku 2026. Nedávno proběhl už 24. ročník a letos se přihlásilo rekordních 94 vín. Absolutním šampionem a držitelem titulu Biovíno roku se stal ledový Riesling Vlašský ročník 2018 z biovinařství Víno Marcinčák z Mikulova. A to samé vinařství obhájilo i loňské ocenění za nejlepší kolekci. Mimochodem Petr Marcinčák má jeden světový unikát, první pálavu s přísnou biodynamickou certifikací Demeter. Ale zpět k oceněným vínům, šampionem bílých vín se stala pálava z vinařství Holánek, u červených vín pak vyhrála Frankovka VOC z vinařství Víno je Stávek. Oceněná vína půjde ochutnat hned dvakrát, a to v září na Pálavském vinobraní a na festivalu Biovín a sírů, obě v Mikulově. Všem úspěšným vinařům od nás velká gratulace.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: No a teď ještě přehled typů a míst, obcí, vinařství, kam byste si mohli vyrazit v nejbližších dnech volna, protože vám tam velmi rádi zavdají nějaký ten pohárek na okoštování a srovnání. Tak si pište. Bulhary, Znojmo, Mikulčice, Váltice, Velké Pavlovice, Dolní Dunajovice, Dobšice, Velké Bílovice, Přítluky, Mutěnice, Bořetice, Pavlov, Dolní Bojanovice, Polešovice, Vrbice, Hustopeče, Milotice, Rakvice, taky Bzenec, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Uherské Hradiště, Vrbovec, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Šatov, Mikulov, Vlkoš, taky Ratíškovice, Boršice, Strážnice a Brno. A já se těším za vámi zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: planety Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
0: Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a

0: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
1: Rádio Jih.

0: teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
3: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký

0: Dream. Emoce. Zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno. Zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
0: Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Před letou Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra. Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio

0: na malování.
1: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
0: Více na www.tymaturciak.art.
2: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
3: Rádio Jih.

0: pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál Cihelny.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
0: Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mě namašperuj tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101,4 FM.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Are you ready to party?

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

Letní party Rádia Jih. What's going on?

sobotní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob. Až do půlnoci.

Letní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob. Až do půlnoci. Check that body.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.

101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno

0: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Estate, estate, è ora di azzurro, balla, balla.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

Tě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

mikrofon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.klimastyle.cz.